ma sucho wostać, k tomu přińdźe jeszcze čerstwy wiecik, a to z juho wukoda. Jutře zmejmy dale dosć a nadosć słońca, a tyž jutře wostanje sucho, živěsli prostupa potom samo na hoj jara horce, 34 do 38 stopňu. Pjatk zmejmy potom trochu viac mručelu, večer može se potom tyž kopa pokapać, tyž mienče nevětra su možne. Pjatk potom maksimalnie 34 stopňu. Kunc tydźenja potom zase trochu wokwódni, předuším sobotu wočakuje nas šwiele a tyž nevědro.

Dźesać mjeńšinow do šesćich jenedom zmijemy za so pojezdźe ze sakske, znjenske a scyło swěta wot kolegow z Drježdźan. Do toho pak mam tu za was hišće pojezdź respektiwnje wuslědki čerawšeho seniorového škota. Tutón wšako je so w Radworskim Svodenku wuhrał. Jedna škotowarka bě tam namjestnje a k tomu jeden a cicyči škotowarju. To po takim ličba, kotraž chytro konstantna tam je. Prěnje městno wudo by sej čera Lothar Jaurich, druhe potom Bosči Brezan a cejče Juri Žuor. A tež přichodny termin můžeće sej hižo raz zapisać 25.8. Raje se potom nesvačidle, što na čehodžin seniorový škod po zvučenym vašňu.

0: 6 mjeńšinow do 6 čiche.
1: Nabožne słowo.
0: Tute ma dźensa Milena Švedžic z Miłočic.
2: Znajeće to? Woła po nas to-do liścinami a čeriće od nadawka k nadawki přez dźeń. Dźensa, 24. julija, wosvědčí cyrky žonu, kotra širune to tež znała. Zjata Marta. Evangeliu po Lukášu steji, so by Jezus bola nejena w opiče. Marta je rotirovała, variła a kvatała. Je sotra Maria sedeše porno domu prošče jenož bola Jezusa a je připosłuchała. Jako so Marta horšeše, praj Jezus je Marta, staroščiła se a so mnohich věcu dla nepokojiš, ale jeno jedneje je treba. Jezus nesvari, dokiž Marta dživa. Dopomina ju jenož na to, so nezabudže předechać. Můj pokju za vás, dženca. Činče to, kajž Maria. Bože za přichodne, peč menšin hendi nabok. Vostajče v opokvanje stejo a synče so skrutka. Předechajče. Popšiče si tutu přestavku s Bohom. Zbytk může čakać. Tutym zmysle přiju vám rjane mirny dzień.
0: Nabožne słowo k dnej měješ dženca na doku a zamovitosti farskeje vikarije Milena Švedžic.

No a dowěru, kaž powjaz, mam tež do našeje hudźby do serbskich titulow, kotrež nas nětko hač do sedmich přewodźeja. Mjez druhim tute titule słyšimy. Skoku preč, tak rěka titul Jorga Weißelberga. Nebeski rot tvari se Marie-Therese Rublec zhromadnje ze skupinu Wusmuš. A tež Lenu Hauptmann-Neutz z Jettese, džens rana išče svišime. Šitke tute titule potajkim hač, dosed mich na nas čakaja.

0: Dleja hač měsac je náš nědyši kolega Beno Bilk lica po Vietnamie jezdził. Nědźelu je šako nam programje w obšenom hižo o tym rozprawjał, a ladajo na to zaputnikuje dżęca mnozy z was do krupki, podamy sa nětko tež z Benom Bilkom do katolskej cyrkwie, ale nic we českiej, ale we Vietnamie.
1: Maju prejni konstrujenja za Hanoi. Je soboto večer. Zvodke so tu ve centrume jeno štelko ludu bere. Najrenče hostjence, droje v obkode a vele šikva na holcu, kotrež mi masažu poskičeja. Tola večina ludzi tu nasah pšinže z bliske ješine. Kiba, I'm from US, from England, from Norway, a po sebe, ich komme aus Deutschland. A ja vidžu nimale jenož modrych ludzi. Moja žona počne žno so boječ, pola nas doma tla dobiš ob rozne byč, te su dola šice jo. Tu išče moj račo kemši, tam smo iz namenša zaso mjest Vietnamčana. A zavjerno, moj dvaj odres moj vidžomne jeničkaj cuzej. Hoberska katolska katedrala je žno pol hodine do kemši kopata puna. Biskop je okolo 70. Fara okolo 40. Velem nestranto a kjeluše ne stija ve osadniku, ale beža na velikih monitorah. Atola je Vietnam, znamenša po ich ličenju, prevažne ateistiski. Jenoš okolo 20 milijonov ljudi. Od šaromadže viac hač 100 sú buddhistia a jenož 6 miliónov katolíkojov. Evangelských křesťanov je veľa mene a tola je so, tiež mes ateistami, to što morec buddhistické ľudovie nábožine zakovalo. Šo ináč ve pagode a doma pred tvojtokom. Křesťanskú nábožinu sú hakli európsi misionárojo po 1700 do kraja přinesli.
0: Reportažu Bena Bielka, kotro špil dlijač mjesec zhromadne z manželskej po Vietnamie popuču, to namakače na našej internetnej stronje abo tiež na app NDR Serbia, kajž tiež v audiotece ARD Sounds, a myša koto husto vabíme za naše svuchory, kotrež môžeče popuču poskač a po mojej menenu je tiež taká pučovanská reportáža. Nešto, što už môžeš derie na druhých jezbách poskač, nenamakače tam v našich appách a na internetných stronach jenož pučovanskú reportážu z Vietnama. Nie Beno Bilk, šako bietiš ešte v Iraku, v Mexiku, Saudi-Arabsky, abo tiež v Moldavsky kunčinje. Všetky tuto reportáže potekím naši app MDR Serbia.

A ja prajem nětko pojnopoj na našu internetnu stronu abo tež na našu app MDR Serbia. Tam vas nětko mjenujcy vabju, přetož čakaj na nas tam nowosće we wobrazach. To šako je naš online format, v kotrom se ještě raz temam zajšvih dňu v formě polkrotkých videových pojezdč věnujeme. Tunraz mjezdurím sledovat se pojezdč, tam na vás čakaja. Pobrchme na Vitaj festivalu konstudženja v Miłoćicach. Pokukneme vizor tež na mjezinárodný ferialný kurs serbštiny v Budešinje, kak tam 40 zajemcu serbštinu vuknu, v serbskim gymnáziu šako so vúčuja, v internáče tam přenocuja. Všetko to sme za vás zapopadneli. Zhľadejme vizotejš ešte raz na stáciu Beach Volleyballovie túry Rádia Zatkula a to v Krosčicach. Tam šako so Zatkulare tutun týždeň pozastali. A nic naposledk poladame tež na kemp Koparski kemp Real Madrid, kotrž je so minený piatk v Ralbicach zakončil. Jeli no a zašte netko čipni na impresie v našej app MDR Serbia a tež na našich stronach v internete k tomu šitko namakače. Naše novosti ve obrazach to sú.

0: Sedomodźin cicoči na połosmiche.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. Suchota a kytroniski stał wody tež we łužiskich rikach zabiera politiku. Kaž zdźěli čera Braniborski krajny zarjad za obswěcu zamówići Berlinie, Braniborski a Sakski kraje přesahowacu wubjok zwołali. Přičina za to je niski stał wody z prewi. Gremi ma naprawy zdźěwać, pegel riki zaso zwyšić. Z pjatych jezorach pak tež nie dost wody, štož je z čím mało dešča zimě a naleču. Budyski z pjatych jezor je jenož poupony. Tohodla chce dža z Grudkuského z pjatych jezora vodu dož prvě puščić a situáciu voložić. Sakski obsvětový minister Georg Ludwig von Breitenbuch rekne, so dešče zajšvých dňů nedosahaja, položenie rozrysač. 19 rewarku a rewariu serbskeho folklorneho ansambla Wudwo, kaž tež wjacori hudźbnicy wotjedu dźensa do sedmirótskeje rumunske. Serbsku delegaciju nawjeduje taj Monika Süsowa a Błaži Handrik. Městačku Kristuru sekujesk su wudwočenjo hosćo maďarskeje menšiny. Pjatk wječor předstaja woni tam serbsku rewansku kulturu na kóždoletnym wopomnjenskim swjedźenju na maďarskeho narodneho básnika Reka Sandora Petofija. Planowane su nimo kulturneje wumjeny, tež dalše mjenše wustupy we wokolinje. Póndźelu so wudwočenjo zaso domojna wróća. Budyski serbski institut je od zajšłego měsaca s čłonom syče Koperniku, stawizny a kulturne herbstwo we wukodnej Europie. Od nitka wozywie institut na online portalu syče informacje o swoich projektach a wustajencach. Tak su sledźenja a poskitki wo ryči a kulturze Serbu zjawnosći jeszcze widzomniše, ryka ze serbskeho instituta. Aktualnym wudaču magazina je mestrujim nastavk doktora Friedricha Polaka o obrazu Serbu zážnym turizme butach ozivene. Koperniku je online portal Herderuo Instituta Marburgu. Na nim informuje 34 instituciju Söje Nimskeje o staviznach a zromadnym kulturnym herbstwie ve vukodnej Europie. Z novým šulským letom přewozmětaj Jürgen Bartsch a Kai Zeithamel Sportkorner, Kulowskeje Sportunie. Kaž zdźěli město Kulow, věnujetaj so wukubwanaj Rieznik a Kucha najprjedy za staranju z obědom na Krabatoj zakładni a na vyššej šuli Kola August Kocor. Nowaj wopospodari chce taj po swojskich informacjach regionalne a dobre zastaranje šulu z obědom zaručić. Dotalnej wopospodari lokala Kulowskej Sportuni Petra Šulce a Peter Papke so po nimale cice či letach z gastronomie rožanuje taj. Ve Wojerowskim zwierjencu su nedom tři družiny ptačkow dorost dostali. Tak maja netko mandžurske žorawie, snehowe sowy a zundarske orientowe rohače modžata. Kež rěčnica zwierjenca zdźěli je plahowanski wuspěch wo sebje zwjeselacy, dokež su wšitke tři družiny ptačkow worožene. Kež z Wojerowskeho zwierjenca dale ryka, je plahowanje tutych zwierjatow wážny přinožk k zakowanju worožených družin ptačkow. A to běchu naše powěsće, kiž namakače tež na internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vědro.
2: Dzień a čoplišo, sme vam včera ižo slubili, dženca môžete so přihotovač na maksimálne 33 stopňov, ostane celý dzień sucho, slunčno, fajn kremu hore na kožu a potom ab do kúpele.
3: Na pučach a na drohach je našim koncu šitko svobodne, tež hač do krupky cele za tým vupada, pretož tež z vás nie je nikto ničo písal, přijemaj vám všem tu iš dobrú a sovie tež vistu jezbu.
1: Serbský rozvoz.
3: Jeli za tohle nešto mače, budešin 7.34 je naše číslo. Zvíkujeme.

Anětko, podam so z vami do světa športa. Neušetné partnerstvo te vjaza so měnici měs American Footballom a Kopaincu. Světosvolné mústvo Kansas City Chiefs z NFL přidruža so měnici jako sponsor trikovou Lipšćanskému towarstvu. Nie je pak to footballové, ale je to koparské towarstvo. TUS Lloyd, kotrž tam cikročne dobyča Super Bowla nitko podpira. Za tutym klubom steht tyž influencer Amin Belhač, kotrž z nimi tam romadžo dživa a přez njeho sú tyž zcova na tute amatérske koparske mústvo z Lipska přišli. Tak Chiefs včera vozevichu cedža nitko zromadne dživo skrúčič abo zcova zajič pod hesvom Two Clubs, One Season, Countless Stories pod takým dvaj klubaj, jedna sezona, njeličomne stavizne, maja so tak športovej kulturie a družinje zjazač. Přitom nenže o to, v Nemsku nešto nuje etablirovač, ale Chiefs cedža sa tak rec jeničce čestnohamce angažovač. Mjezynarodnje rosć nie oznamienia jenoż rywę w ukraju przewieźć, ale so też namiestnie angażować, tak pisaja. Planowane są między drugim akcje koło boku rajnych dniów, dokumentaryjskie formaty, a też wumiena na polu atletyki a treninga. No hej, hać to tak. Kansas City Chiefs też raz do Lipska namakaja, zano tam niesze mustwo TUS Lloyds Sporniowacz. Znano!

0: Serbski rozhłos po puću live na Strzelaku.
1: Nedaloko autodrohoweje wotjestki Budyšin Vukot. Tamši vulki maj nakupowanišćo maj rola a markkauf je zawod VD Lederman, kiž svušak znatemu předozaču Edding. A to je večinje na kóždopad zapšieče. Pisak je, kotru štintu nemůžeš bezošo vutrič, su jeden znaty model. Tam pak ište vele viace produkuje. A při mašinach je tiž Rafael Vjacvauk, mody serb, kiž tam hižo 10 let dživa. Beno, wón tam najskiere kóždu mašinu znaje. Tam runje při tebi nic wierno?
2: Tak možne to opravdu rec. Kóždu mašinu wón najskiere znaje. A jo zna najskiere tež reparo, kaj smo to prede slyšeli. A netko stojíme při jedné také vosebité mašine, prede se toto skutka nás narezva. Je umenence ultrazvuk jenu rulovaje. Ale přijdeme k započátky. Já ste ju tu při tým nucko nemu dželu a tady už pač, je to úplně takáž malá cigareta a opravdu taký filtr, nucka nešto mehké bíve a okolo je to začínené porané, taká rolka. A tu nastanu tu pisaki, kež kůžde z nás na ty ruce mějí. Jmenuce ve všelakých barbách oni dávají modré, zelené, také světlo, žlté, s kterým můžete tvůj text markirovat. Tu ty tousté pisaki, s kterým svůjský text, který se napísal, ještě raz markiruješ. A to je taká mašina, kež rune tuté pisaki romadži se stejí. Jole, to celé prýnje tu filtr, Rafaela, někdo jde dále, mo pojďme raz metr dále. A tam pod pomom sa hakli ta mašina, porane započina. Jule, ja vidžu, haj, to sú te sudobia, to sú te, haj, to sú te započatky, te vulke zadne džele, jem praje, no?
3: Haj, to sú tak pajne nopašky, na tute nopašky všinže kvázi na šlejbel hore. A tute nopašky jedu pondale na tej mašini, potom všinže stácia na mašine, že sú kvázi té hubu z hore sáďa.
2: A té hubu to znamená, netko sme po tej ďalšej barbe menujúce pink alebo rosa, tež to všetko obľúbená barba. A to, víš čo, keďko hubu, taký hubu jo je, to sú stá, kýž od záde, šindu s takou večom, aj tie líka môžeš prajť, von jedu a potom opravde celé rynku z a sú tu prytku na tuto, aj sú hore položené prede přes mašinu. A potom, že dále?
3: No. Potom všinže kvázi tá hulka zajímavostka na tutej mašini, to je kvázi naša stácia, kýž škrieje kvázi ze spomocu od ultrazvuka dvaje džele romadže. Ano, also ja môžem to jemu pokazať snano.
2: Také zasvedčimo?
3: Ja to tý slušeč. Jednú, štyri.
2: A ona opravde, do byče si predstaviť, zjedže skrotka dele, to sú jenoviš, to ani sekunda nie, ano?
3: No. A potom ten stáci vidíme, že jsou ještě dva džele romáče ze škrte, pohádne ve kvalič, kaž mu to trebemo.
2: Prytku ta někdy tu ten páče rosa kapička a potom zádne tu zádne džel, když je ta tinta nucka ve tu ten filtr, kaž jsme před runy viděli. A to opravdu, že celé spěšně za sebou, ještě stejně služí ten c. A to by stejně jenom jeden písak. A potom, že dále, jmenuji se, dobí se potom hake napelnič, potom se hake romáče, kaž prane sčinené, když ne poprom tu vonko nedžel hotov.
3: A je, no. Also jo, při této stáci jedže pon jedna jedlička do toho filtra, když no ve tým písaku nuckací a ta jedlička ta stvočí pon tintu nuc. Při příhodné stáci máme potom kvázi našu špicku. Jemo kaj? Tuta špicka se sadí do toho písaka nuc, tak se můžeš potom se spisokom písač. A naposledk je stácia.
2: Ale to ještě je můj nekotrý metr, jenom dále, nekotrý centimetr dále.
3: So, a ta stacija sađi pon kapičku kvazi na naš pisak, a hotov je pisak a može kvazi von za ste mašine.
2: Aj, a to je opravdu, vidíš, tež tu zase zade, taký lik, kotrež tu te kapičky, tu te končné kapičky hore sađi, a to šo beží tu jenoš na, ja praju raz, 3 metrach, do šprytku zaše to filtr k tomu, jsou to 4 metry, a potom šinže zade tu hotov je pisak on. A to je opravdu po tisacach, opravdu to byše nekde spěšné, jenoš v tom krotkom okomiku, kde jsme zasvědčili tu mašinu, bych to 5 pisakov, a to ještě jak spěšně to je, když tu ta mašina potom opravdu za sobou beží. A když barba se umění, to říká, pa napravdu možná uredič, abo?
3: A ja, also naša klumpa, tato byš to pon komplet šeklumpač, junu ze svodu, junu ze spiritusom, a potom môžemo nú sud ze zbobu přistať na mašinu a tutun sud pon dá tom přichodnú bobu, tom přichodnú tintu za tom přichodnú spisak.
2: A ja, tutun sud, tajký sud, tam ste i preky, nic daleko tu preč od nás a tam je tá barba nucka, kýž je potom rune za tajké pisaky trebná.
1: Rafael Jacok to bě, kiž dźěła w budyskim załodźe Edding, gdyż produkuje pisaki. Beno Šota je ta mjenujcy Dženca Rano s hosćom asi šitko cyle dokładnie wobłada tam pola VD Lederman, kak wopšiona a dokładna tam produkcja je. Beno se potom wiezo po smich nydom zase přizivi.
0: Serbski rozwoz popuču live na Včelaku.

0: Wody skoczyli jsme po takim z Julianu Barukojc a nietko z Lexium snědače.
1: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
2: Chceš kakao?
3: Haj, rady! Kajki da ty, dženca, upadaš?
2: Experimentuju, Runje.
3: Ale pustnicy dženca nesvědčíme tady, jo.
2: Nie, ja vím. Ke pustnicam mi ta vočná klapa njeby dosáva. To bys ište kvobuk, abo rubiško za vovu, kolovy, škóně a pas s desakami vobstarač dobio.
1: Vítaj, taj.
3: Vítaj, Lexio.
2: Dobre ranje, Lexio.
1: Arr, z čím experimentuješ tady, jo?
2: Z mojimaj vočomaj a kmanosču vidženja.
1: Huj, kak to miniš?
2: S môj s Morecom při Lego tvarinu podcast vo piratach svišavoj. A tam je veša so prašenje, čehodla ma pirat poprom teku vočnu klapu.
3: Zaujšče, dokáž ma jedne vočko zranjene.
2: To si tyž myslach môj, ale nie, je druje příčiny.
1: To trichy, tady ma pravje.
3: Bon, dobitaj mi o tym prošu pojedać. Som najskere jenička, kotra šnie o tym hišče přemyslova, če odla drema pirat vočnu klapu.
1: Tady jo, chceš ty, Josefine, rozkvasč, kajke so to ma?
2: Der je, ale jeli než to poprachuje, pojedaj ty dále, Lexio.
1: Tak to čini moj.
2: Potajkim, zobyš u pirača vonje znači za nadpady na morju abo při popriohach je jasne. Chcychu drotne tvory abo pokvady kranič.
3: Haj, to trichy.
2: Vezo starachu so šene, tyž vo svojsku voč. Vodpovedne pvachty a svojske brunje dobrachu so pravi dvonje ladač. A tyž horizont neše so vopketuvač. A vezo dobyše so vopsadka z djedžu zastarač.
1: Šitko pravje tak, tadejo. Lep je to nebe mozimač.
3: Ale če odla netko ta vočna klapa?
1: Tadejo, prošu dale.
2: Pirača bih ju cove džej na vodži popuču. Junu horejka na hornom dželu, a potom zaso deleka na delnem dželu vodže. To so tež delna vubja menuje. Horejka by svetvo, a deleka by čma. A zobychu so počme spešne orientovač moji, přijotovachu jedne vočko z klapu na čmu.
3: Ach, geniálne! Treba vočko tak dlho, že se na svetvošť abo čmu zvuči?
1: Haj, tady ma pravje. Praj so, že sú to 16 sekundu, kiž vočko k přestajenju treba.
2: A to runje vúspytam. Pondu nedom ze svetvije kuchnje do našeje čmuje pince.
3: O, to sú tiež vúspytač. Tady jo, sem si božišo klapu o tebe poštič.
2: Ja to laj šenu drú za tebe zakumam. Prošu, Jara.
3: Ďakuju.
4: Ahoj, vamaj.

0: Serbski rozwoz popuću live na Sčelaku.
1: Sčeda wiedźeli, zo su pisak, kotruž maće znane runje běrowe ruce, w budušenje sotovili, a potam z ultrazvukovi mašinu džile romađu škreli. To je dženca menujce Rafael Vjacok našemu reporteri Benny Šoče zavodže Edding pokazał. A tam sličo tež stajnje za novimi materialjemi, a tež naslednosć raje tam rolu. Hino beno?
2: Hej, tak to je o naslednosć tež tutem zavodže raje rolu, to však všude meste bie možem prajeće za vizona naslednosć lada. Tež pola vas, ga možen, abo što možen doce o popisaku nasledneho činić, to netko te prašene na Rafaela.
3: Je možno tu materiál zmeniť. Also to reka, môžujemo neke šec bole ze tak menovaným PI materiálom, post-industrial, a to sú celé jednore odpadky od šelakých industriú, ki so kvázi na jen viste granulát zmleja, a on so kvázi škreja džile od našich pisakov, hej, ze toho materiála.
2: To što po na koncu ruce działać, kaso prawie prawie te kapiczki, albo tam, no, te sudobia, to što što przymnie, što z tego granulatowego materiału. A moment, co z tym momentu, one przy składzie, to jest właśnie, czy nie tylko milniejsze oprawdzie, tam też mają oni tu te szelekie materiali, wizowe regalach, z tej łąka są takie wielkie kontenery, już są te... Te chemijske sredki nutska boli, to su te prusne kontenere, abo tam, gdje to nutska bolo, to su kašprane tako dož podobe za so napenič, abo otvozeć. Tam nutska su te pone sudobja, netko 5 metrov predeme, to su uprođe, dojče se predstavljati také hajke bruchy, také voseke sude, a tam su te šelajke barbe nutska. Trošku ta vojnja predetejšie bolo, kašen to znajdeš, da je gipisak vočinim tu vojnja, da je celé karakteristiska. Tuta tinta, kde šo mače, to nie je stajne ta samzna cera sprajč, ale vo ladače tež šetce, juno za naslednošť, što môžem tam činiť, ale tež dale slediť, što môžem na výkach šitko etablírovať. Za to mače tež jen extra otrat, jo, no?
3: Hej, also jo je ta rúbnošť, to je kvázi za sledženie po nás v dome, tam sú chemikóry, kýž tam dživia, tam pomo nážel, nemžemo nuciť, no, to je celé tajná vecka po nás, a tohle ja môžem jenom štým skvát pokazať.
2: No a tam oni kaž prajene vúprobuje, što môže nového na výky šinešť, što sa hodí polepšiť tiež na takých písakách, a to sú te prašená, no, písaky kúžeme, také ruce kúžeme si svoje poste nabobiť, tiež ty si to s takými modrými alebo čornými rukami domov jozno.
3: Ja, wusstas noch, no, also, ich bin wirklich, bin so ruhig, wenn ich die Tinte mache, bin ich da die Najampad, sie ist an einem Schritt, komplett schnäckern, also dort habe ich wirklich, das Mut vom Spottag, aber najlepet ist ja das Spiritus am Halle, das ist ein Balli nach Koji, oder ja, da ne brauch nicht Lüge am Radio, alle, zelle jednore, dočakać, predač, preč, nejo.
2: Hej, to najskýry, jo, tu nínsky recept, a to doby so ty uznať, že sa 10 let znovu tu dživaš, a netko zase rúne štáplu, ak přijedže, to sú, kaž prane, to hotovo pakčiky, ký so netko tu skváduja, nedomu ako rožka melčovú niedže a celé dokladne doby stajač. Rúne je nakon auto, hakle odjevo, a to sa potom, šo za sobou odjevo, a netko, že aj rúne je odstajú svojho paletu, a to potom, že potom za sobou jen nakon auto za druhým, a potom sa to rozvoze do všich smírov sveta.
3: Hej, tak jo. Also na kuži pat, da hotovo pisaki te jedu pon do našo vilko skvada tunio při Hanovre, a bo tam so pon rožili do čoho sveta, a so naše pisaki jad předaja.
2: No, tak to jo. Tu zbudeš inak až prene. To běše Rafael Vjacov, kiše nam jen malé dolad dal do svojho dživa pola Edding, tam gdje ščina tute pisaki, kiš oprođe najskýre naušo pisaja, tež o sebe na kožu, kaj so to preli preda raz, sme raz činali, tu su mođina boli štú se usno večer, tu neho dosť takým pisakom namalované, za to tež prič nejde. Kaž prene, dneska sme raz mohli si obladač, kak také pisaki produkuje, a što šo k tomu suša, pretač jun v ruce držiš a z ním jednore v biruje, abo doma si ništo napisaš.
1: No a tajke činky, kaž s pisakom do mezoču druhých malovač, to pak nečnime, Beno. Beno Šota, bieženca rano popuču za nás v zavodže za pisaki budušenie. V obraze k tomu a tiež vidia namakače tiež netko hižo na našich kanálach, sociálnych médiách a tiež na našej internetovej stronie. Tam vidíče, kak so pisaki pola Edding romáče tvária predahač pola nás na pisanským blíželieža.
0: Serbski rozvoz popuču live na Sčelaku.

Krótka pocibědlky na dźěvěčje, 8 hodin 6 a 43. Ben z Benom Žutu jsme dźence rano pobyli v závodě VD Lederman, potekým pola Edding, v Budešině a dokaj můžeče sotele dny ještě podat, to vám nětko přeradžu. V Nebelčicach môže sa v obydlerio dženca vo spiešnym internete informovať, a to večo šestčich v gmínsky žurli. V Čornom Gomcu, tamnejším krabatujem mňe, je dženca zaso kino večo pod hujem nebjom, a to večo dživečich, pokaza sa film Ein fast perfekter Antrag. Tež júce zaso, zmeja tam Čornom Gomcu kino, potom vidíče film In the Grey, z dobom w dźewiecich. Krabatu mün pak wocinie swoje rota takrec stajnie hižo na po wosemich. W Muzeju Zapadnie w Łużicy są dzieci jutce do bronzowej dziewanie na dorom de proszeni. Cieczo tam jenucy formu sotowicz, a ju potem z metalom pokidać. Tak może se dzieci pierścin, rynku albo kwok sotowicz. Wot dwiemaj do napu štyrioch. A to vorstvo Nadia prosi pjatk na kolesovansku turu pod hesvom Serbske impresie. Cieža s vami zromadnje cokonje 12 kilometrov kolesovač, a to přes Malešece, Brezenku, Klukš a Strožu. Start je pjatk po půdňu štyrioch při cirkvi Malešecach. Přizivič môžete sa za turu pola tamnišho rečno motivátora pola Luciana Kaufersta.

aktuelle Magazin, šo zašedrali, žinca jo sreda, tene živješ a 20. juli a při mikrofonje jo za vás Anja Kochoj-Čvarcová. S kterými temami, co my se žinca zabiraš, na to vete kronim net, do toho, co vám spedobnu poudňu v šestovku žicuš z nami s Bramborským serským rádiom.

0: Čojenje wo šubuše flako film Wired Inside svieši svoju prapremjeru ten tyžeň pětk v New Yorku v Central Parku. Tam, žeš je flako doživil za krotki cas lichosć. Co si myslí filmová komponistka Karolina Eik, může film něco změnit na tom, jak obchádáme se živými zvěrětami v měště?
1: Já se nadžívám, hej. To by se jedno vůlky téma. Znajmenšo bude to lidi inspirovat o tom přemyslit a věci jinak obladovat.
0: Sarska muzikarka a grajarka na terminie Karolina Eik jo komponirovala muziku za dokumentacijski film. Pra premieru filma doživio publikum pětk v USA v New Yorku. Žecme šeknem umělcam ráženu filmovu premieru a v kinje wiele ogledarjev.

Wesebna rec. Esperanto stoji wiče planas we fokusu a to při gežbje Mjaze narodnego dnia te rece, kterýž se ka svěží 26. julia, slepjansku novu modu vam wiče, teka zase předstajome dalšnu unikát. Jo věci njok přeražíš, by se jasi líba, aby wiče zase zašaltovali Bramborske Saske Radio. Ja som Anja Kochel-Čvarcová. Žicem vam spätobne vytpůdňo a rědne jacor.